0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz We are

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic. Jo.
4: Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
2: Je to kachna.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: CZ, produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma zpívajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem už je tahle zpívací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne, Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne, Kolíne.
3: No vidíš?
2: Jo, ale z rádia, bejt.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Krásné dobré ráno a je to opět tady, začíná se psát příběh nového dne. Bezmála 7:00, vy posloucháte Radio Kiss a já jsem moc rád, že jste si jako nedělního parťáka vybrali Radio Kiss. Tak pojďme omrknout vaše zprávy. Už to sem skáče, slyšíte první slova, už nahráváte vaše zprávy a posíláte přes apku Rádia Kiss. Ježíš, to mě těší, takhle rychle reagujete. Krásné dobré ráno, ahoj.
1: Martine, ze všech moderátorů, který na Kissu máte, museli vybrat zrovna tebe.
0: Jo.
1: A já vám za to moc děkuju. Jseš můj nejoblíbenější moderátor.
0: Ježíš.
1: Dneska tady hňu v práci od 6 od rána, jsem tady úplně sám. A celý ráno si povídám s tebou. Prakticky jsi můj nejlepší kámoš.
0: To je hezký, děkuju, to mě těší. Tak upřímně, oni dneska vybrali toho nejstřízlivějšího, protože včera byla Mega Kiss Party v Ostravar aréně, tak já mám nulu. Nula zbytkáč. Takže proto jsem tady za těma přístrojema a odbavím to dnešní ranní dopolední vysílání. Teď bez toho mýho hlasu by to o víkendu po ránu ani nešlo.
2: To je ráno, takové ráno mám rád, je krásně. Přišel jsem do práce, nastartoval jsem si autobus, mám šichtu a

0: Ježíši Martyho. Taková ta klasika nedělní a to mám rád. Boží, dobrý je kýs. Děkuju vám.
1: Zdravíme všechny autobusáky, všechny tramvajáky i šoféry metra i trolejbusáky. Ano, nesmíme zapomenout na trolejbusáky. To se teďka hodně rozmáhá, trolejbusové tratě. Zejména v Praze staví nové stožáry a přibývá trolejbusů. Si vlastně říkám, že tady budou asi volný místa, jestli hledáte práci. Tak mezi trolejbusáky se přidejte. No? Myslíte, že může jezdit s trolejbusem? Běžný šofér autobusu? Nebo musí mít nějaké lepší vzdělání? Každopádně do třetice je tam ještě někdo, komu řeknu, že jsem se těšil na vás po ránu.
2: Nazdar, Marťas. My jsme se na tebe taky těšili. Věř tomu, že nás je moc, co jsme se na tebe těšili. Takže super, super, super, Marťas. Těším se na tvoje vysílání. Jdeme do toho a přeji pěkný den. Hlavně, že tam seš ty.
1: Takhle, bude to vysílání po Mejdanu, ale na kvalitě se rozhodně nic měnit nebude. Bude to skvělé. Dobré ráno.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Od 7. května je v kinech Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
9: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili. Vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si Kiss a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka. Já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
3: Díky apce Rádia Kiss
10: nahrávej vzkazy
3: a vysílej s námi každý den.
11: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
12: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu, ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
1: Bylo 7 hodin, ladíte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a na úvod dnešního rána Vanessa Amarozzi a taky Armin van Buuren.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

Radio Kiss, krásné dobré ráno. Já jsem moc rád, že spojení funguje, že se slyšíme. Takhle pár minutek po sedmé. A věc, která byla nemyslitelná v době, kdy jsem začínal před 20 lety vysílat v rádiu, tak dneska žádný problém, evidentně. Já normálně vysílám z hotelového pokoje. Bez keců. Já jsem jenom pár metrů od Ostravar Areny v hotýlku, protože prostě vlak v noci ujel a dalším už bych to do Prahy na vysílání nestihnul, takže dneska live z Ostravy, Kiss Active Weekend, ale mám záloze spoustu typů na místa, která se dají třeba v Ostravě, kousek odtud v Beskydech navštívit, to všechno probereme dneska. Takže přátelé, ještě jednou za malý moment, živý přenos tady přímo z hotelového pokoje, pak už tím nebudu otravovat, protože to vysílání bude, jako by bylo odkudkoliv jinut. Prostě ty technologie, ty dneska umějí moc. Umějí víc, než dokonce jsem očekával. Takže přátelé, díky jenom vám všem, kdo jste byli včera na Mega Kiss Party, byli jste úžasní a to, kde bude další Kiss Party Live, to si všechno na Kissu dneska povíme. Tak ať se vám hezky poslouchá, teď už Rudimental. Dobré ráno. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, tady Taylor Swift zpívala o troublech. Já jsem rád, že žádný trouble nemáme, protože to, že mě slyšíte, tak to znamená, že všechno v pořádku. Já vysílám z Ostravy, z hotelového pokoje. Chtěl jsem jet do Prahy vlakem, ten mi frknul, prostě mejdan, že jo? Skončila akce Mega Kiss Party, pak ještě večírek. Vlak ujel, takže jsme to museli udělat technicky tady z hotelového pokoje. Ale funguje to a to je dobře, jsme v roce 2026. Ne, pojďme si představit to ráno v hotelovém pokoji. Určitě jste někdy takové ráno zažili. Tenké závěsy jsou tady, přes tyto závěsy proniká měkké světlo a kreslí na zmačkané peřiny světlé pruhy. Měl jsem zaplouvat klimatizaci, tu jsem vypnul, aby nás to nerušilo. Občas na chodbě cvaknou dveře a z ulice dole se ozývá vzdálený ruch probouzejícího se města. Mám tady noční stolek, na tom je nedopitá sklenice vody, kterou jsem si nalil tady z vodovodu dneska nad ránem, když jsem přišel na pokoj. Co tady ještě je? Jo, křeslo. Tam je narychlo odhozené oblečení ze včerejšího večera. Respektive v půl čtvrtý ráno jsem odhazoval oblečení tady na to křeslo. Kufr napůl otevřený u stěny. A to je asi všechno. No a pak tady ta krabička s tím mikrofonem, abych k vám mohl mluvit, no. Takže takhle. Takže dobré ráno. To já bych mohl jít třeba zbudit kolegy, jsem si říkal. No nevím, uvidím, jestli budu škodolibý. Že oni vyspávají po včerejším mejdanu v Mega Kiss Party. Nic, muzika, to je důležitá. Dimitri Vegas, Sigala, dobré ráno. Kiss. Radio Kiss.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz.
7: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
8: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, vám všem krásné dobré ráno. Musím říct, že z Ostravy jsem ještě nikdy naživo nevysílal, už vůbec ne z hotelového pokoje a je to moc příjemný takhle v těch peřinách k vám mluvit. Ještě jsem si ani nečistil zuby, nevadí. V každém případě, přátelé, možná taky teďka se probouzíte, třeba někde v okolí Ostravy, protože byla včera mega Kiss party, 10 000 lidí v obří Ostravar aréně, děkujeme za to. A teďka je čas vyrazit na to ranní kafe, tak já jsem si normálně do chatu GPT, protože tady nikdo není, kdo by mi poradil, ještě možná paní recepční dole na recepci. Tak ale jsem odchrchla, to víte, ten hlas, potom včerejšku, není to pořád ideální. Každopádně do chatu GPT jsem zadal tady, že bych rád vyrazil v Ostravě na kafe, tak co by to tady napsalo, člověče? Nějaký trouble kafe prej tady mají. Pohodová kavárna přímo v centru Ostravy, ideální na cappuccino a croissant, napsal chat GPT. Ale co já bych poradil, to je ze mojí vlastní zkušenosti, to už je z dřívejška, tam já se dneska chci určitě podívat. To je Bolt Tower, ikonická vyhlídková věž v areálu Dolní Vítkovice. Vznikla jako moderní nástavba na bývalé vysoké peci a dnes patří k nejzajímavějším místům v Ostravě. Má to zhruba 80 metrů, jedete tam výtahem, nahoře je vyhlídka, kavárna, terasa, výhled na celou Ostravu a za dobrého počasí i na Beskydy. Takže přátelé, Bolt Tower, jenom se tam musí jakože objednat. Ale věřím, že tam nějaké ještě flíčky mít budou volný, že třeba na dopolední kávu a výhled na Ostravu, to může být podle mě hezký zážitek. Tak to vyzkoušejte, Bolt Tower, no a já už se vydávám za další muzikou. Pozor, teď nás čekají Faithless a BB Rexa, pecka New Religion, pak taky Michael Jackson, no a jestli máte i vy nějaký nápad z celé České republiky, vysíláme úplně pro celou zemi, tak dejte vědět, kam dneska vyrážíte, protože budu rád, když nám to řeknete do éteru.

0: lepší než originál.
1: Na Rádiu Kiss máme tuto rubriku, kterou se bavíme už několikátou sezónu. Vždycky před víkendem někdo z týmu Rádia Kiss přespívá známou či oblíbenou písničku, dá jí takzvaný nový kabát, novou tvář a vy pak hlasujete, jestli ta nová verze je lepší než originál. To hlasování probíhá teďka celý víkend, celý prodloužený víkend, protože tím, že byl v pátek státní svátek, tak jsme nový hit, novou píseň představili už ve čtvrtek o 7:30. Tentokrát zpíval člen ranního tria Rádia Kiss Patrik Peltan. A vybral si písničku, kterou hraju v posledních měsících na mejdanech. Vždycky lidi to strašně baví. Horký, že slíže. Ha, Patrik vybral jejich písničku Mám tdd na lehátku. Tak a přátelé, takhle to zní od Patrika. Tak si to poslechněte teďka exkluzivně v neděli ráno. Horký, že slíže, teda respektive Patrik Peltan.

0: Mám čiči na lehátku. To je ta verze, kterou představil Patrik v naší rubrice Lepší než originál. Dejte tomu hlas, rozhodněte, zdali to je lepší nebo horší než originál. To všechno u nás na webu, kde se hlasuje kiss.cz. No a už zítra v 7:30 ráno odhalíme výsledky celovíkendového hlasování. Teď další muzika, čekají nás třeba Magic Affair a pokud máte rádi Clean Bandit, i na ty dojde do 8 hodiny. Tak ať se vám Radio Kiss skvěle poslouchá.
1: Lepší než originál.

Posloucháte Radio Kiss, jsme po Mejdanu v Ostravě, v Ostravar aréně. Včera proběhla mega Kiss party. Když mrknete na sociální sítě, Instagram, Facebook Kissu, tak už tam teďka jistě uvidíte první fotografie, první videa. No a já vám hnedka po 8 hodině prozradím termín, kdy se Radio Kiss vydá opět za vámi v rámci Kiss Party Live.

0: když jdu na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hupsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Nejoblíbenější hity

0: ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: Hodiny ukazují 8, já vám přeji hezké nedělní ráno, z Kisu vás zdraví Martin Hovorka, teď si dáme DJ Boba.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

hezkou neděli, ladíte Radio Kiss, tak jednu Kiss Party máme úspěšně za sebou. Bylo to včera, bylo to mega a bylo to v Ostravar aréně. Moc jsme si to užili. No a přátelé, teďka už vyhlížíme další mejdán, který zažijeme spolu s vámi. Opět to bude Kiss Party, tentokrát u Máchova jezera. A bude to o prázdninách. A jak koukám do kalendáře, nějakých 10-11 víkendů a opět se vidíme. Tentokrát si do diáře zapište datum 18. července a je to skutečně Máchovo jezero, pláž Klůček, kde jsou skvělý mejdany, tentokrát za podpory DJů a moderátorů Rádia Kiss. Opět set těch největších hitů od 90. až po současnost, skvělá světelná show a já mám dokonce pocit, že i grill stánky budou, i barové stánky, prostě to, co k Máchovu jezeru patří. A já si vybavuji ty videa z loňského roku, kdy se dokonce jezdilo hnedka vedle naší stage, našeho pódia, na klouzačce do vody. Tak třeba i na tuto krásnou tradici navážeme letos 18. července. Budeme moc rádi, když tuto sobotu 18.7. budete u toho s námi. Takže Máchovo jezero, Kiss Party Live, vstupenky jsou v předprodeji a teďka už nezbývá nic jiného, než se jenom těšit. Hezké ráno. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a dnes takové speciální vysílání přímo z hotelového pokoje v Ostravě. Pro vás se nic nemění, ale pro mě to prostředí je úplně jiné. No, včera byla Mega Kiss Party, tudíž nejideálnější řešení odvysílat to dnešní ráno přímo z ostravského hotelu. Každopádně, přátelé, za malý moment půjdu budit tady svoje kolegy, kteří jsou vedle na ostatních pokojích, ale přátelé, očekává se nějaký pěkný tip na to, kam vyrazit, třeba v Moravskoslezském kraji. Pokud jste včera byli také na Mega Kiss Party a probouzíte se v hotelu, tak si říkáte, že byste třeba rádi dnes nějaký zážitek. A já bych tady pro vás něco měl. Včera probíhal tady v Ostravě takzvaný Pojez Fest, poznávání gastronomie Severní Moravy a Slezska. Bohužel dneska už tento gastrofestival neprobíhá, ale to nevadí, protože já jsem se tam byl podívat včera odpoledne a oni tam měli ty štramberský uši. No a přátelé, i když dneska tento festival neprobíhá, tak se dá přesunout do Štramberka, do města Štramberk, kde je ta vyhlídka Štramberská truba, odkud je krásný výhled na Beskydy, na okolí. Možná, když bude hezky vidět, i jeseníky by mohly být vidět. Každopádně ve Štramberku dělají, vyrábějí ty štramberský uši. Já jenom připomenu, co to je. To je tradiční moravské pečivo z tohoto města Štramberk. Jsou to tenké kořeněné medové placky, stočené do tvaru kornoutu nebo chcete-li ucha. Chutnají po medu z kořici, hřebíčku a perníkovém koření. Je to naprostá pecka a podle pověsti vznikly už ve 13. století po vniku Mongolů na naše území. Štramberské uši a přišli s tím Mongolové. Tak... A keď vám chutná, pokud si uděláte výlet do tohoto krásného, malebného moravského městečka. Tak jestli máte i vy nápad, kam se podívat, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Těším se na vaše nápady.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio
2: Kiss. Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single...

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.protex.cz

0: Speciální vysílání Rádia Kiss z ostravského hotelu po včerejším mejdanu v Ostrava aréně, kde byla Kiss Party, mega Kiss Party. A já jsem se rozhodl, že s naším přenosovým mikrofonem teďka vniknu do vedlejšího pokoje, kde by se měla probouzet Míša. Míša, kterou znáte z Radního Kissu. Počkej, tak já už ji vidím. Přátelé, já už ji vidím. Míšo, Míšo, Míšo.
1: Co děláš, mě točíš?
0: Ne, my jsme teďka ve vysílání, prosím tě.
1: Už se zbavili.
2: Normálně, vysílání.
0: My vysíláme teďka.
1: Dobré ráno.
0: Přátelé, Míšo, řekni nám, jak jsi probudila po včerejší Kiss Party tady v Ostravě.
1: Jako včera mi bylo 20, dneska je mi 70. O moje záda.
0: Všichni přátelé, to jste neviděli, já vlastně v životě poprvé vidím Míšu v pyžamu.
1: Hlavně nenamalovanou, mohla bys prý, to, doufám, že to netočí.
0: Ne, to je jenom hlas. A jenom jestli by si já mohla říct, co máš na sobě, jaký pyžama, abys to mohli představit posluchači.
1: Tak já jako normálně spím jako v klasickém tričku většinou. No, mám na sobě spodňáry a normálně tričku na spodní.
0: A kdyby si měla zhodnotit včerejší večírek, 1 až 10?
1: 23.
0: Tak jo, takže super. A ještě poslední otázka, já už je nebudu dlouho zdržovat, protože chápu, že snídaně se dole dělá, že aby ti neutekly vajíčka a tak dále. Kafe. Kafe?
1: Jestli mi uděláš kafe, tak...
0: Tak já ti skočím pro do kafe a teprve potom budem na snídani.
1: Jo.
0: A ještě jedna otázka, v kolik hodin budeš moct řídit zpátky?
1: Hele, já si myslím, že tak v 10, v pondělí jsem rady.
0: Tak jo, takže... Uvidíme, jak zítra dopadne Radní Kiss, ale očekává se, že Míša a celá parta radní bude na značkách od 6. hodiny.
1: Jo, to jo. Tak se mějte, kysáci. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Zahrajeme muziku a já skočím ještě do jednoho pokoje, do takzvaného mužského chlapeckého pokoje, kde by měl být Patrik Peltan. Další z našich kysáckých kolegů.
3: Takhle se vstává jedině...

0: Radio Kiss, dneska speciálně z ostravského hotelu po Mejdanu a přátelé, já vnikám na další pokoj. Tak.
1: Zdar!
0: Počkej, to není fér, ty jsi Zůru, už Patrik Peltán.
1: Zdar, Martias, tak ty strašně řveš, prosím, že mě to probralo.
0: Já vedle vysílám v pokoji. Já vedle vysílám, to se nikdy nebylo normálně, já vysílám vedle v pokoji.
1: Když už jsem se teda probral, tak jsem si aspoň šel pro nějaký paralen, protože to byl Mejdan.
0: Hele, a ty Patriku si čistí zuby normálně, já jsem Patrika chytnul v koupelně, má kartáček v puse.
1: A trenky dobrý.
0: No, a trenky dobrý, normálně, s dinosaurama má, to je dobrý.
1: Musím ti říct teda, já nevím jak ty, ale to byl Mejdan, panečku. Já se normálně nedokážu představit, že takhle to bude vypadat třeba na Kiss Party u Máchova jezera.
0: To je další místo, kam se Radio Kiss přižene. A kdy to bude?
1: 18. července, takže asi jdu zberchat játra, aby to vydrželi do toho července.
0: A počkej, a jestliže dneska vysíláme z hotelu, tak na to Mácháči bychom mohli vysílat ze stanu druhý den.
1: Výborný nápad.
0: Fakt. Jo, nebo z karavanu třeba.
1: Jsi výborný, Martin,
0: jo,
1: fakt, super.
0: Zajistíš to. Jo. Jenom teda prosím tě, já dneska vysílám do jedný a já jsem koukal, že checkout z hotelu, z pokoje, ano, je v 10. Jestli bys to mohl zařídit nějak na recepci, nebo za kým mám zajít případně, aby mi prodloužil pokoj, abych ještě mohl chvilku vysílat.
1: Zkus někoho dalšího zbudit, mě to jo. Fakt
0: Tak jo, Patrik Peltán po zítra ve Véteru ráno.
1: Ano, ano, těším se a Martia, díky, já si jdu ještě na chvilku
0: lehnout.
1: Tak
0: jo, ahoj, čau. Hezký den všem z Rádia Kiss.
2: Takhle se vstává jedině na Kissu.

Posloucháte Radio Kiss, tak ještě jeden vstup na téma tady ostravský hotel, protože je čas, kdybychom se měli podívat na dopravu, tak já se vykouknu z okna a akorát projelo přes křižovatku žlutý auto a tamhle od severu přijíždí červený auto. No, je prostě neděle ráno, doprava tady v Ostravě je klidná, každopádně ať se vám Kiss skvěle poslouchá, jsme s vámi, chystáme další muziku, bude Alexia hned po 9. hodině. Dobré ráno. Dance Bar.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: 9 hodin, Rádio Kiss jde dál, já jsem Martin Hovorka, mám tu pro vás Shona Bakera, Felixe Jena nebo právě teď Alexiu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.
2: To

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Zase zítra budeme na Rádiu Kiss rozdávat peníze. V 7 ráno, od pondělí do pátku, je tu ten moment, kdy házíme kostkou a to, co na kostce padne, tak vynásobíme 1000. Takže můžete získat 7000 korun. Teď si říkáte, počkej, ale kostka má maximálně 6. To je správně, protože když padne 6, tak tam dáme ještě litránek navíc. Takže proto získat můžete až 7000 korun. My tady máme jaký sčot, kolik jsme už rozdali v této hře v rámci roku 2026, tak už jsme někde u 300 000 korun. Což je hezká částka. Uvidíme, kolik tam přihodíme třeba hnedka zítra. Já si každopádně vzpomínám na moment, kdy se do našeho vysílání před pár dny dovolala posluchačka Tereza a ta si odnesla také zajímavou sumu.
2: Tak jdeme na to.
3: Na hrací kostce je 4, takže vyhráváš 4000!
1: Wow! A já už začínám pomalu svírat palce, držet pěsti, aby zítra se samozřejmě dovolali a potom, aby padlo na kostce nějaké zajímavé číslo. Takže 7-7, opět zítra na Rádiu Kiss.
0: 7-7, každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Radio Kiss vysílá do celého světa dnes z ostravského hotelu. Po včerejším Mejdanu, po včerejší Mega Kiss Party. No a když už jsme v tomto krásném místě, v Moravskoslezském kraji, tak samozřejmě hodili by se nějaké tipy a nápady od našich posluchačů, kteří míří do míst, které jsou vlastně v okolí Ostravy, tak třeba Beskydy. To je místo, které je teďka vidět tady z ostravského hotelu. Krásně jsou vidět Beskydy, tak třeba i nějaký výlet tímto směrem, co?
2: Ahoj, kysáci.
3: Zdravíme vás z auta, kde ladíme Radio Kiss a vyrážíme...
2: Na Lysou horu.
3: Yes!
1: Tam půjdu dneska odpoledne taky. Až tady dovysílám, až předám slovo a žezlo Víťovi Lesákovi, který bude vysílat v odpoledních hodinách. Můžete mít i v plánu třeba ostravskou zoologickou zahradu. I tímto směrem právě teď vyráží naši posluchači. Ahoj.
4: No čau. A dneska jedeme s dcerkama do ostravský zoo, takže všem doporučuji, bude nádherně. Čágo.
1: Čágo, užijte si den a podíváme se i takhle napříč celou Českou republikou, protože právě teďka jsme ve spojení s naší Blankou a ta by nás ráda pozvala do západních Čech.
5: Město Mariánské Lázně kysáci otevřelo další lázeňskou sezónu. Program je celý víkend, takže pokračuje i dnes. A to hudbou a dílnami pro děti a také stánkovým prodejem v hlavní ulici.
1: Jaké jsou vaše plány pro zbytek víkendu? Nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Pojďte si s námi zavysílat a já už mám pro vás další muziku. Za moment pozor. Tak to je klenot našeho playlistu Depešáci, Depeche Mode na Rádiu Kiss. Za chvíli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
6: Rádio Kiss.

Digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď. Právě teď.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
0: Hudební past.
1: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
2: To vůbec nevím.
1: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
2: To je skvělý.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.
3: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt Bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
0: Baví vás naše muzika?
4: Chcete znát názvy songů,
0: které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist
4: na www.kiss.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
6: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidu, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z Kissu Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
7: V životě nebudu poslouchat nic jiného, než milované Radio Kiss. Já vás prostě všechny miluju.
0: Díky apce Radio Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
8: Vy jste neskuteční, to prostě za tím volantem vy dokážete člověka probudit.
0: Apku Radio Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: To nejlepší od 90. let.
0: Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Ta kapela, kterou si teďka pustíme, ta pochází z Rumunska a jejich největší hitovka, někdo jí říká Numa Numa, někdo tomu říká Maia Jí, Maia Ou, každopádně Ozone. A jejich Dragostarintej, přátelé, už to někdo někdy přeložil vůbec, co znamená Dragostarintej? Láska pod lípou je v překladu, ve volném překladu Dragostarintej, takže vlastně zamilovaná písnička. No ale já jsem si říkal, že tu jejich Dragostarintej známe už všichni dokonale, ale měli bychom si přiblížit, jak zněly i jejich ostatní písničky. A třeba právě teď vám udělá radost skladba Despretine, což byl hnedka druhý single, který tehdy Ozone vydali v roce 2003. Nebylo už to tak silné jako Dragostarintej, ale i přesto přeze všechno si tato skladba své fanoušky našla. Tak pojďme zazpomínat na song Despretine z repertoáru Ozone. Další úžasný hit z milénia, z nultých let, tady u nás na Rádiu Kiss, protože miléniovky milujeme. Konec konců, každý pátek večer dáváme prostor největšími tu milénia, a to v našem hudebním speciálu Best of Millennium. Kiss.

Radio Kiss, přejeme hezkou neděli. Za okamžik si budeme hrát Captain Hollywood Project anebo Kaiser Chiefs. Možná svým dětem dáváte také různé výchovné lekce. Ovšem ze všeho nejdál při té výchově to dotáhla jedna americká maminka, protože ta se rozhodla, že svého syna opravdu vyškolí. On miluje svůj PlayStation, u něho dokáže trávit hodiny a hodiny, je na něj vyloženě fixovaný, jenomže kdyby jenom hrál na tom PlayStation a nedělal žádné vylomeniny, ale on prostě nějak asi měl nějaký zkrat v hlavě, vzal kočku a hodil s ní o zem. Evidentně mu domácí zvířata nic moc neříkají, tak prostě se zachoval ke kočičce, jak se zachoval, fláknul s ní o zem. Tu jeho maminku to tak rozlobilo, že ne, že by to udělal ona sama, ona toho svýho syna přinutila, aby rozšlapal svůj PlayStation. Jakože win-win, 1-1. Ty kočku, tak pojď, rozflákej si PlayStation, aby si to zapamatoval, že se ke kočičkám takhle nemáš chovat. No, samozřejmě byly slzy, ale chlapec to evidentně pochopil do konce života. Tak pojďme si říct, že nebylo to úplně fair, protože kočky mají většinou 9 životů, když to PlayStation pouze jeden.

Radio Kiss a já přesně vím, co vám chybí. Kafe to není, to už jste měli, ale chybí vám song podle vašeho výběru, takže hned v té příští hodině dáme jeden z víkendových jukeboxů. Promyslete, jakou muziku byste si rádi poslechli tady u nás na Radio Kiss.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení, chci vám představit naší vzdělávací společnost Zřetel. Nabízí

0: Rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Rádio KIS. Počasí.
2: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
3: Bylo 10 hodin na Rádiu KIS, s vámi Martin Hovorka, teďka si dáme Itala Neka a taky bude Felix Jen.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
4: Be happy.

0: Na Kissu pár minutek po 10. hodině Whitney Houston. Je to OK, ale aby to bylo right, tak já vím, co tomu chybí. Pecka podle vás. Takže jukebox v této hodině, viděl bych to zhruba za 20 minutek, že prolustruju naši kysáckou hlasovku, co se tam urodilo za vzkazy a nějakou písničku společně určitě dáme. V každém případě já jsem tady teďka objevil jednu zprávu, která dorazila kolem 7. hodiny, když jsme začali dneska vysílat. A úplně mě mrzí, že mi takováhle zpráva dneska ráno utekla pod prsty, ale to nevadí, dáme si ji teď, protože v 7 ráno poslouchat Kiss a těšit se na naše vysílání, to mě těší, že takovýhle posluchače máme.
1: Dobré ráno, Marťas. Obdivuju vás, všechny moderátory, který v neděli, takhle 7 ráno, nebo vlastně i dřív, že jo, protože vstáváš dřív, jsou tak pozitivní a dávají pozitivní náladu všem kysákům. Hele, děkuju a děkuju za všechny kysáky. Jste perfektní. Díky.
0: My děkujeme, že naopak posloucháte. Dokonce mám radost i z té mladší generace, že si hledá cestičky k rozhlasovému vysílání. Máme jednu opravdu mladou posluchačku a ta s námi je od rána až do večera.
2: Ty kráso, poslouchám vás ráno, když stanu, ráno, když jdu do školy, odpoledne, když jdu ze školy, odpoledne, když jdu na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, stanej rádio. Dík za vás.
0: My děkujeme za takhle hezký zprávy. Hrajeme muziku. Red 5 za okamžik a tady jsou DJ House Cat. To jsou ty bomby, co baví naše posluchače. Tak ať vás to baví, je nedělní den. Užívejte víkendu. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss a my vám dáváme celý víkend nápady, kam se můžete podívat, kde můžete něco zažít. Tak co třeba takové jarní hrnčířské a řemeslné trhy? Ty probíhají celý dnešní den v Berouně a to až do dnešního podvečera, tak se můžete vydat tímto směrem na Husově náměstí. Samozřejmě spousta občerstvení i nějaký ten vinařský koutek, ale hlavně co tam bude, tak to budou řemeslné stánky. Keramika tam bude, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků, výrobky ze dřeva. Prostě pokud si nějakou takovouhle hezkou věcí chcete třeba vyzdobit byt, tak si myslím, že byste měli tyto řemeslné trhy navštívit. Jednou můj kamarád takovéhle trhy navštívil a oni tam prodávali paroží. On koupil to paroží a doma ho přidělal na dveře, což lidi mají, ale on to udělal v paneláku. Představte si panelákový byt a tam nad vstupními dveřmi přidělaný nějaký jelen, paroží z jelena. Jako bizár to byl, jeho paní ho taky s tím vyhnala, říkala, buď to já nebo jelen, vyber si. Přátelé, pojďme se podívat dál, protože těch akcí se koná nepřeberné množství o tomto víkendu a já mám pocit, že na další milé místo nás právě teď chce pozvat Terka.
2: Užijte si dnešní den na hradě Sovinec. Akce Kmotra smrt dobývání hradu Sovinec se koná až do neděle. Čekají vás pohádky, rytířské souboje, sokolníci, kejklíři nebo ukázky bojového umění středověku. Vše vyvrcholí rytířským turnajem plným jedinečných a nefalšovaných soubojů na sekery, palcáty a meče.
1: Pokud byste hledali hrad Sovinec na mapě, tak musíte zhruba 15 kilometrů od Rýmařova, čili zdravíme Moravskoslezský kraj a posíláme vám do uší další muziku, k víkendování právě teď David Guetta a bude i Vanilla Ice. Hezkou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
1: Za 2000 třeba romantickou večeři?
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce! 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
10: Radio Kiss. Be happy.

0: Radio Kiss, máme lehce po půl jedenácté a v tento okamžik dám prostor vám, našim milým posluchačům, abyste si vybrali nějakou svoji oblíbenou písničku z našeho bohatého hudebního archivu. Tak co byste si rádi poslechli takhle při nedělním dopolední? Ahoj!
1: Ahoj Marťas, ty náš bombardiáku, prosím tě něco od Labuš, něco, co se moc nehraje. A protože jedu do Listí odvíz zboží, tak ať mám veselou cestu. Děkuju, Marťas.
0: Do Listí se zbožím, tak doufám, že nemáš nějaký velký auták, třeba kamion, protože je neděle. Já mám pocit, že v neděli, klidně mi to vyvraťte, ale já myslím, že v neděli kamiony nějak nesmí jezdit, nebo s nějakým omezením. Schválně na to bychom se mohli podívat třeba po 11. hodině, jak je to s tou jízdou kamionů v neděli. No, v každém případě, Labuš jsou, prosím tě, připravený. Chtěl jsi něco, co se tolik nehraje? Dobře, You Won't Forget Me. Co říkáš? A za malý moment jednu písničku vyberu já, a bude to speciální písnička, která se hodí k tomu dnešnímu dni.

v plném proudu a já jsem se ještě dneska nezmínil o dost podstatné věci a to je Mezinárodní den maminek. Každoročně se tento den slaví, připomíná druhou květnovou neděli a to je právě dnes, vyšlo to na 10.5. Jasně, blaženky samozřejmě mají svátek, to všechno probíhá, ale k tomu všemu ještě je dneska Mezinárodní den matek. Slaví se už od roku 1914, je to vlastně oslava mateřství a ocenění toho, jak důležitou roli hrají maminky v našich životech. Tak pojďme teďka poděkovat všem našim mámám za to, co pro nás v životě udělali. Vemte telefon, napište té své mámě aspoň SMSku, nebo ji zavolejte a nebo případně, pokud teďka je třeba někde vedle vás, tak zesilte Radio Kiss, protože já tu mám speciální píseň, která se jmenuje Mama a která je nádherná. Dáme si Spice Girls, holky, které o svých mámách zpívaly před více jak 20, no to už bude 30 let téměř. Letí to jako voda. Takže zdravíme maminky, dneska je váš den, tak by to chtělo květinu.

Radio Kiss vám přeje špičkovou neděli. Za malý moment třeba Sara Perketiamo, zahrajeme si DJ Matrixe, Sam Felda nebo francouzsku Alize a

0: jdeme na vaši oblíbenou rubriku Lepší než originál. Jaká pak písnička se zpívá tento týden? Dáme vědět hned po 11. hodině, tak buďte s námi. Hezký den!
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Díky vám za ty rána veselý a prostě děkuju.
1: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Stačí si každý den pustit jenom vaše rádio a jsem happy od rána až do večera.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Nejoblíbenější hity juboxů Rádia Kiss.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: 11 hodin, tady je Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a přeju vám, ať se vám skvěle poslouchá. Hezkou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: lepší než originál.
1: Posloucháte Radio Kiss a pojďme zpívat. Pojďme se bavit rubrikou, kterou máme rádi jak my, tak vy. A to je asi to nejdůležitější. My tady vždycky před víkendem zpíváme. Kdokoliv z týmu Radia Kiss si řekne, že chce zpívat, tak má možnost vybrat si svoji oblíbenou písničku nebo písničku, kterou se rozhodne přetvořit k obrazu svému. No a vy potom hlasujete, jestli ta nová verze je lepší nebo horší než originál. Samozřejmě takový pomyslný klobouček dolů patří i našemu hudebnímu režisérovi, hudební produkční Radia Kiss, DJ Jean-Luc, který to všechno zajišťuje hudebně, míchá to, stříhá to a tak dále, protože bez něj by ta rubrika rozhodně nebyla. Takže Jean-Luc, ha, klobouček, smekačka. No a pojďme se podívat na to, co se zpívalo před víkendem. Patrik Peltán, kterého znáte z ranního Kissu, tak si vybral písničku od slovenské kapely Horký že slíže. Jeho verze, protože samozřejmě nedá se to úplně publikovat před 22. hodinou, tak je tady klírovaná verze a ta se jmenuje Mám v číči na lehátku. Takže takhle si Patrik představuje tento slavný rockový hit.

0: pečené klobásy, dneska se bude grilovat a vy koukejte ugrilovat Patrika. Hlasování pro jeho verzi Mám v Číči na lehátku probíhá na kiss.cz. Tak tam naklikejte svůj hlas a my vám hnedka zítra v 7:30 ráno řekneme, odhalíme výsledek celovíkendového hlasování pro tuto písničku, která v originále patří skupině Horký žeslíže.
1: Lepší než originál.

0: Aktiv Weekend.
1: Je škoda prosedět doma víkend na gauči, proto tu máte Radio Kiss, kde vám dáváme haldu tipů a nápadů, kam se v průběhu sobot a nedělí vydat. Co třeba na Šumavu, kam dokonce zamířil i náš posluchač a má jedno místo, na který nedá dopustit. Ahoj!
2: Zdar kysáci, že kdo dneska ještě neví, kam vyrazit, tak určitě bych doporučil Lipno. Je tam skvělý město Frimburg, je to určený pro všechny motorkáře, kolálisty, pěší i automobilisty, protože ve Frimburku je přívoz a přívoz dokáže odvést jak auto, tak motorku, tak i pěší s kolálistama. Je to tam hrozně super, když vám přívoz odjede, tak se nebojte, on za chvilku zase přijede zpátky, ani nestačíte slízat zmrzlinu, kterou tam prodávají. Tak pěkný den.
1: Děkujeme za pozvání a my se přemístíme právě teď ze šumavského Lipna do východních Čech, kde mezi Svitavami a Poličkou leží hrad Svojanov a tam je tento víkend pěkně živo. Viď, Blani.
3: Tento víkend ožil kysáci hrad Svojanov hradním jarmarkem. Proměnil se v jedno velké tržiště a nechybí ani doprovodný program v podobě hudby, tance a šermířských vystoupení.
1: A já už se těším na to, co jste naplánovali vy na nedělní odpoledne. Klidně se pochlupte přes hlasovku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já vám mezi tím posílám do uší další muziku. Bude Benson Boone, ale teď DJ Matrix.

Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: A po aktuálním songu od Bensna Buna budeme lehce vzpomínat.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Nás teďka čeká písnička, kterou už možná znáte v originále od Whitney Houston z 80. Ale ten hudební motiv si znovu propůjčila dvojice Lumidy a Fatman Scoop a vznikla tak písnička Dance v roce 2005. Tedy zpěvačka Lumidy a pak také rapper, jehož hlas byla vlastně taková poznávací značka klubových hitů té doby, Fatman Scoop. A jim se podařila opravdu party hymna, za kterou jsme tenkrát všichni chodili do klubů před těma 20 lety. Tak věřím, že vám tady ta muzika udělá radost před nedělním polednem. A jestli vzpomínáte taky na milénium a máte rádi tuto dekádu minimálně hudebně, tak si nalaďte vždycky v pátek večer po 18. hodině náš hudební speciál, kde si právě takovouhle muziku hrajeme ve vysílání Rádia Kiss. Mějte hezkou neděli.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.

0: říkám to nerád, ale je to realita, blíží se závěr prodlouženého víkendu. To bude blázinec na silnicích, až se budou dneska všichni vracet z toho prodlouženého víkendu. Prostě 3 dny volna. Všichni vytáhli paty ven. Tak ale každopádně, já jsem tady jen tak plácnul zhruba před hodinou, že je neděle a že asi by tolik neměly jezdit kamiony, že jsou nějaký omezení. Neříkám, že úplný zákaz, ale je tam nějaký omezení, protože to si uvědomte, že v neděli tolik kamionů na dálnicích nepotkáváte. Tak jak to vlastně je, se samozřejmě dozvíme teď, protože se ozvali obratem chlapi od Fochu. Ahoj.
1: Čau, čau. Poslouchej, tady Martin, já jsem taky s kamionem. Slyšel jsem teďka, že se baví. Víte o zákazu jízdy v neděli, ale já třeba jezdím obchody, zásobuju Kaufland a my můžeme jezdit i v neděli, jo. Máme prostě, jsou kamiony, které mají určitou výjimku a můžou jezdit kdykoliv, jo. Takže, aby nebylo, že nepotká vůbec žádný kamion, tak není to úplně pravda.
0: Takže až potkáte kamion, teďka v neděli, tak je to kamion, který má z nějakého důvodu výjimku. Ty výjimky nám teď vyjmenuje další kamionák. Ahoj!
2: Těm kamionům po 13. hodině dneska mohou jezdit kamiony, které převážejí zboží podléhající rychlé zkáze, převážející zvířata, zásobování a takovýhle různý věci, jako je třeba nafta, benzínky zásobování, tak takovýhle kamiony jezdit můžou.
0: No vidíš to, tak víme víc, jsme zase vo Fous moudřejší. Každopádně zdravíme chlapi vás, co jste teďka v tom pravým pruhu. Já vím, 80, 90 je to nuda, ale zkrátka tím kamionem se rychleji jet nedá. Tak aspoň pomyslně si to zrychlíme teďka s Karmou. Dáme 7 dana a už jsme myšlenkama v Chorvatsku. U moře, na pláži. Přečeš se Ožujsko. Ožujsko nebo Karlovačko? Já bych se dal lihně na žiaru.

0: Kiss bude pravé poledne. Já už jsem zaregistroval, jak lidé na zahradách napouští bazény. A co víc, dokonce se už chodí koupat i do přehrad a do rybníků. Zatím je to pro otužilce, ale nebojte, pár dní, ono se to trošku prohřeje a budeme tam moc všichni. V každém případě já vás pozvu hnedka po pravém poledni na Kiss Shop Rádia Kiss, na náš shop, na náš obchůdek, kde máme jednu věc, která by vám na pláži u rybníků neměla chybět.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si Kiss a za půl hodiny se na sebe podívám z zrcátka, já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Merci Finest Selection 400 gramů za

0: tvůj. Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky, odpoledne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude se mírně oteplovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: Ahoj, já jsem Martin Hovorka a chtěl jsem vám říct jednu důležitou věc. Jsme Radio Kiss a hrajeme nejlíp. Pojďme si dát labuš.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Show Rádia Kiss.
1: Zatím ještě není úplně koupací počasí, zatím je to spíše nestálé, protože se nám to pořád střídá, jednou máme pod 20, jednou nad 20, lítá nám to kolem té 20, ale ne a ne se to držet někde u 25, u 30, ale ten čas jednoho dne přijde, to mi věřte. Každopádně bylo by dobré se na to vybavit a připravit, protože až bude hezky, tak budeme chodit na koupáky a co tam vyrazit s krásnou kysáckou osuškou. Máme ji u nás v Kiss Shopu, tak stačí náš kysácký obchůdek naklikat přes webovky kiss.cz. Je tam toho mraky vedle nejnovějšího kysáckého zapalovače nebo krásné kysácké černobílé mikiny. Je tam ta kysácká osuška a tu až rozbalíte na té písečné pláži, dejme tomu u takového Máchova jezera, tak budete za největší šviháky. Podle mě tohle až vezmete sebou na Kiss Party Live, která proběhne 18. července na Máchově jezeře, tak budete za největší krále. Mrkněte tam, kiss.cz, hledejte Kiss Shop a tady už je od nás další víkendová muzika.
0: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ze všech koutů České republiky se nám hlásíte do vysílání Rádia Kiss. Právě teďka budeme zdravit do Beskyd, protože odtud se nám ozvala naše posluchačka, která má pro nás ne jeden, ne dva, ale rovnou snad dokonce tři. Myslím, že tři tipy na to, kam vyrazit v rámci Beskyd. A možná jste o některých těch místech už slyšeli, ale rozhodně padnou i ty, které uslyšíte třeba úplně poprvé.
2: Nazdar, kysáci, tak já bych vás chtěla pozvat tady k nám do Rožnova pod Radhoštěm, kde máme nádhernou přírodu, nádherné počasí, super lidi okolo sebe. Máme tu Jurkovičovu rozhlednu, můžete si zajít na Radhošť, na Javorník, jsou tu hory, je tu krásně, dobrá zmrzlina, na náměstí. Přijďte se za náma podívat a objevte krásy Rožnova.
1: To musím potvrdit i dodat, že na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm mají skvělou cukrárnu, kde mají famózní zmrzlinu. To byste ochutnat, pokud budete mít cestu kolem. No a teď ještě společně s Terkou vás pozveme na místo, kde budou mít radost všichni, kteří objevují nové věci. Terka totiž přichází s tipem na skvělou nedělní akci.
3: Zveme vás dnes na Maker Faire Prague, celosvětovou přehlídku kreativity, tvořivosti a inovací, která se koná na pražském výstavišti v Křižíkových pavilonech. Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesl, 3D tisku, ale i vyšívání, elektroniky, designu a spoustu dalšího.
1: Dáme si Galu a Morandy a pak si taky jednu písničku z našeho jukeboxu Rádia Kiss vyberete vy.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobře.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Radio Kiss a já tady teďka mezi muzikou čtu, že se miminko narodilo na parkovišti pivovaru a tak mu podnik slíbil prý pivo zdarma až do konce života. Možná taková rada, až budete hledat místo pro narození vašeho dítěte, vybrat si třeba parkoviště před bankou. Jo? Taková hypotéka do konce života zdarma, to se může hodit. V každém případě hrajeme muziku pro všechny novorozené děti a že jich je kupa tento víkend, tak vás všechny moc vítáme na tom světě. No a dál budeme hrát podle naší posluchačky. Co to bude? Vyber, řekni, pověz.
1: Čauko, zdravím všechny kysáky. Venku je hezky, někdo je v práci, někdo na zahradě. A jestli byste nám mohli zahrát nějakou pěknou písničku od Roxette, mějte se.
0: Roxetťáky, zahrajeme písničku June Afternoon, když už je to odpoledne. Škoda jenom, že není červnové, aby to bylo kompletní. Takže hezké květové odpoledne vám přejeme z Rádia Kiss a tady je hudební vzpomínka na kapelu Roxette.

0: Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

Posloucháte Radio Kiss a proslýchá se, že nám zpěvačka Madonna přichystá velice zajímavé hudební léto, protože hnedka na začátku prázdnin vyjde její nejnovější deska a stále vycházejí takové jako drby kolem toho, co se na té desce objeví nebo neobjeví. A pozor, ta nejnovější zpráva je, že Madonna v těchto dnech dokončuje duet s Kylie Minogue. Tak podle mě tohle bude taky hodně výživný, protože tyhle ty dvě dámy potkat a najít v jedné písničce, na to jsem hodně zvědavý. Tak každopádně musíme si počkat, anebo si mezi tím zahrát nějakou třeba jinou slavnou písničku od Madony. Tak já si vzpomínám na jednu takovou zajímavou spolupráci, kterou Madonna udělala. A není to tak dávno, no, dávno, je to 15 let asi, kolem roku 2010, kdy hodně dělala Madonna do R&Bčka, tenkrát spolupracovala s Timberlandem nebo Justin Timberlakem a povedla se písnička 4 Minutes. Takže bychom si ji pustili a já už potom předám slovo Víťovi, protože Víťa Lesák se na vás těší a vezme si slovo.

0: Ace of Base na KISSu, odpojujeme přenosový vůz a vysíláme zpátky ze studia KISSu. Martine, děkujeme a v tuhle chvíli už míříme na silnice.
1: S KISSem za volantem po celé republice.
0: Jak to vypadá? Dopravní nehody D1, 354. kilometr ve směru na Polsko, D4 hlásí nehodu na 42. kilometru ve směru na Prahu a ještě se bouralo v Plzni, Tršova a Jablonec nad Nisou, Smetanova. Z dopravy vše, šťastnou cestu.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: Většina našeho týmu má pravděpodobně bolehlávek, tak doufám, že vy jste naprosto v pohodě, jste s Kissem, s Vítou Lesákem, neděle 10. května a na start Korona, baby, baby.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Neděle 10. května. Na KISu to nejlepší od 90. let, všechno nejlepší Blaženám, i Blažena Škopková dneska slaví, nebo i náš kolega Lukáš Bláha, kterýmu říkáme taky Blažena, tak všem všechno nejlepší. Následující minuty budou vypadat následovně, ještě si užíváme víkend, užíváme počasí, věřím, že dneska si ještě dáte nějakou tu grilovačku, k tomu přihodíme i tipy, co byste dneska odpoledne mohli ještě dělat, no a spousta i muziky na vaše přání v rámci víkendových jukeboxů, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, dáme Kelly Clarkson, dáme Let's Go a v tuhle chvíli i Kato. Hezký odpoledne.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: V rámci Kiss Active Weekendu cestujeme po celé republice, dáváme tipy, kam můžete vyrazit. Nedělní odpoledne ještě v plném proudu. A pokud jste někde v okolí Uherského Hradiště, tak dobře poslouchejte, protože dneska odpoledne vařit určitě nemusíte. Terko, povídej.
2: Ochutnejte ty nejlepší burgery široko daleko. Zveme vás na největší putovní street food festival ve Starém městě u Uherského Hradiště. Až do neděle se můžete těšit na vyhlášené burgery od špičkových brněnských burgermakerů i na speciality z lokálních podniků.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rádi.

0: worry, be happy. Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
1: Za 2000 třeba romantickou večeři?
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
1: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce!
3: 7-7-7.
0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-atelier.cz

0: Rádia Kiss.
1: Aliona Damala Bugatti me purunaka lululu badaratiam. To není zaříkávadlo, to má v občance Aiken. Tenhle týpek má za sebou hity jako Lonely nebo Smack Dead a my bychom úplně zapomněli na jednu věc, kterou si teďka na Kissu hudebních legendách připomenem. A už se pode mnou začíná roztáčet. Míříme do roku 2004. Kdy to byla vlastně doba pro Aikena absolutně nejlepší, nejvíc prachu, nejvíc kšeftů a taky single Belly Dancer.

0: and beautiful.
1: Lepší než originál.
2: Ano, každý pátek, vždycky kolem 7:30 pro vás máme jeden nový song, který jsme přispívali. Teď je prodloužený víkend, takže jsme ho vypustili do světa už ve čtvrtek. A konkrétně si všechno vzal na paušál Patrik Peltán. Co si vybral, můžu odtajnit, že to byly horký žeslíže. Vypadalo to takhle. Doufám, že víte, co máte dělat. Navštívit naše webovky kiss.cz, kde se hlasuje až do zítřejší 7:30 a krátce po 7:30 se dozvíte, jak to dopadlo, jestli lepší nebo horší než originál. Dáme Max, dáme Busta Rhymes a nebo Elok a Sigala All By Myself.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme taky na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme na D4, 43. kilometr ve směru na Prahu, hlásí nehodu. Silnice první třídy číslo 46, Lipina, tam se bouralo taky. Duchcov, Teplická, velký osek Revoluční, Slaný, Nosašická a ještě tady mám jednu nehodu, opět silnice první třídy 29 a to Dolní Novosedly. Kdybyste měli info ze svých cest, dejte vědět přes naší kysáckou apku. Šťastnou cestu přejeme.

0: klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepart. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Plně mám díky vám, super den, jen tak dál.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky ním. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: A na start dalších 60 minut na Kissu, klasika všech klasik z Itálie, Gigi De Agostino. S váma Vítěz Lesák, přeju hezkou neděli a pojďme na něj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

8 minut po 14. s Teskysem a tím nejlepším od 90. let. Za chviličku si tady pohrajeme s kuličkama. Ano, slyšíte dobře, možná to zní tak trošku dvojsmyslně, ale víc zatím nebudu prozrazovat, co ale můžu prozradit, že stihneme taky další víkendový jukebox, a to buď na telefonní lince 210 323 323, anebo můžete vyzkoušet i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. DJ Bobo, Armin van Buuren a ještě předtím Makepa.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Na Kissu dozněl DJ Bobo, který letos navštíví Ostravu, bude to konkrétně 17. října, prostě termín jasně daný. Teď ale akce, na kterou můžete vyrazit prakticky kdekoliv, jedno jestli sobota, neděle nebo klidně v týdnu, a hlavně pokud máte ještě malé děti, třeba i s kočárkem, tak pro vás ideál. Míříme na Orlickou Ústecko, konkrétně na Kuličkovou stezku do Hnátnice. Hnátnici najdete na silnici mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí. Zkrátka nejjednodušší je taky juknout se i na jejich Facebook Kuličková stezka Hnátnice, abyste věděli, že je to vlastně, dá se říct, taková interaktivní hra. Hledáte nápovědy, tohleto. Jukněte na to. Samozřejmě je tam i občerstvení, takže hlad ani žízeň nebude. Co máte v plánu vy? Nemyslím na tenhle víkend, ale třeba na ten další. Dejte vědět přes apku, rádi se o to podělíme i s ostatními.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: se vstává jedině na Kissu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt, jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo?
5: A ty,
4: a ty, a teď.
5: Pusu mi dej.
6: Ranní Kiss. Od 6 do 10. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Duran Duran, poproková legenda, se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
6: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Radio Kiss, filmové tipy.
7: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidů, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z Kisu. Katka Čepelíková.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ano, k víkendu na Kissu patří i juboxy, takže opět další šance nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj Víťo, prosím tě, můžeš nechat zahrát mému synovi k dnešním 21. narozeninám všechno nejlepší. Je to úplně na tobě, co mu necháš zahrát. Díky, ahoj Tomáš.
0: Tak se taky připojujeme, přejem všechno nej. Dnes je taky den matek, takže i všem maminám všechno nejlepší, Sašo.
2: Ahojky, prosím tě, zahraj nám tam od Verony Krásný den. Dneska krásný počasí, makáme na zahrádce, užíváme si to a hlavně pro všechny maminky na den matek. Děkujeme moc, ahojky, mějte se, hezký den.
0: A mám tady ještě dva pozdravy, zdravím na cestu do Hanovru, ozýval se Sáček a ještě zdravíme taky na minigolf na Šancích, což jsou pražské Petrovice, psala Danča.

0: Kiss Paráda. Kiss. Radio Kiss.
1: K neděli patří i Kiss Paráda s DJem Basslickrem. A tady jsou žhavý kousky. Možná vám to připomíná, že Avicii, ale Kygo. Save my love. Somebody else.

Tak kdybyste si to chtěli užít, nezapomeňte, Kiss Paráda, repríza startuje už dneska po 19. hodině a důležitý taky zahlasovat www.kiss.cz. Roger Sanchez, Anna De Chance, další muzika na Kissu.

0: díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Teda musím říct, že to mě vystřelilo z kopaček. Hned má člověk lepší úplně náladu.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nejoblíbenější

0: Který je ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
2: Počkej si na výzvu
0: a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Mám pro vás naprosto ideální muziku k tomuhle počasí, jaký venku panuje. Dáme si ji na Kisu s Vítěm Lesákem. Hezkou neděli, budou PH Electro a ještě předtím I like to move it, move it.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Jejč Elektro a Stereo Mexico, tak to je muzika, která dozněla právě teď na Kisu. Za chvílku jukneme, kam můžeme vyrazit následující víkend. Těch akcí je tam teda úplně fakt jako hodně. No tak doufejme, že počasí bude naprosto v pořádku, protože jedna pozvánka bude na asfalt a druhá bude na vodu. Podrobnosti za chviličku. Bude taky Mike Perry, Two Brothers on the Fourth Floor a v tuhle chvíli míříme i do států, odkud je Taylor Swift.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ano, Kiss Active Weekend pokračuje, pojďme se ale podívat ne na tenhle víkend, který pomalu ale jistě končí, ale na ten následující, protože těch akcí je tam opravdu strašná spousta. Já jsem v tuhletu chvíli vybral aspoň 4, vyrazit totiž můžete na světový šampionát superbajků na autodrom Most. Pak se můžete přesunout klidně i do Prahy na Vltavu, kde budou dračí lodě a jde se i pochod Praha-Prčice. No a ta závěrečná je domů, ke mně domů, protože se běží zároveň i závod Hostivice Run. Možná máte v plánu úplně něco jiného a rádi byste se o to podělili, tak není nic jednoduššího, než poslat namluvený zkaz přes naší kysáckou apku a my to mile rádi odvysíláme pěkně dál. Za chvilku hudební legendy, dáme BB Rexu, dáme Kejnána, Kaomu a v tuhle chvíli i Sandro Cavazza.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: touch. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bagger hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bagger. Budujeme místa pro bohatší život.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: V roce 1983 se v Bejrútu narodil Michael Holbrook Pennyman, kterého svět ale zná jako zpěváka Miku. Je pravda, že s hudbou začal v roce 2006 a i v tom roce nás zasáhl singlem, který si právě teď připomeneme v hudebních legendách na Kissu. Jmenuje se Relax, Take It Easy a od té doby trošku jako ticho po pěšině. On sice má nejenom občanství Spojených států amerických, ale i Spojeného království, ale že by nějak jako muzika jela dál, pravděpodobně, jo? Ale už ne na takový úrovni, jako byl tenhle single. A my se ho teď na Kissu připomeneme. Tohle je Mika, Relax, Take It Easy. Hezkou neděli přeju a hlavně v klidu a v pohodě.

Každý rok je to úplně stejný, kde nám v práci tlačí, aby jsme co nejdřív dali termíny na letní dovolenou, aby jsme věděli, kdy budeme pryč, jak dlouho budeme pryč, když se vrátíme a tak dále. Tak doufám, že máte naplánováno, že víte, kam už pojedete, jestli po Čechách, do zahraničí nebo letecky k moři, to už je ve finále úplně jedno. Nicméně jeden fenomén je na vzestupu a to jsou obytná auta. A já jsem si tady právě pročítal článek, který o tomhle pojednává a vybral jsem pár bodů, který by vás mohli stoprocentně zajímat, protože v obytném autě vás čeká hlavně svoboda, máte všechno po ruce, vaříte, kdy chcete, poznáte místa, která z hotelu nepoznáte a hlavně to nejpodstatnější, cesta jako hlavní zážitek. Tak ať už pojedete kamkoliv, je úplně jedno, Čechy, Morava, nebo na Slovensko, do Polska, k moři, tak ať šťastně dojedete a na konci si můžete zaspívat Haleluja, jsme tady!

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme taky všechny řidiče, pojďme se podívat na silnice. D1, 80. kilometr ve směru na Prahu, hlásí dopravní nehodu. D11, 48. ve směru na Prahu, taky dopravní nehoda. A ještě D4, 30. kilometr, opět ve směru na Prahu. 35. silnice, tam má info Nikola.
2: Ahoj, tak pro všechny, co se vrací směr Vysoké Mýto, z Litomyšle, se to začíná štosovat, obrňte se trpělivostí.
1: Dalo se předpokládat prodloužený víkend a ještě 3 dopravní nehody, CHEP 17. listopadu, Ostrava Cingrova a v Praze Čínská. Šťastnou cestu!

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Jestli se vracíte z prodlouženého víkendu, tak radši přijet o 10 minut později, než vůbec jste s Kissem, Svítou Lesákem, Alice DJ anebo Magic muzika právě teď.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Big Arut na Kisu. Prodloužený víkend je super, má to jedinou nevýhodu. V neděli, když se vracíte, je to peklo. Tady máte důkaz, konkrétně D4 na Prahu, 20 minut zdržení, D1 více jak 25 minut zdržení, D11 zatím 15 minut, D10 více jak 25 minut. Tak zatím uvidíme, jak to bude vypadat dál. Obrňte se trpělivostí a možná, že i vám do kolony můžu zahrát, protože za chvíli nás čeká další víkendový jukebox. Telefon 210-323-323 a nebo naše kysácká apka. Dáme taky tipy, kam můžete vyrazit následující víkend, a muzika Wabliu, Kid Rock a nebo Alesso. Hezkou neděli přeju.

0: Bubbly homes, only got the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Kiss Active Weekend.
2: A na Kissu se v tuhletu chvíli podíváme, kam byste následující víkend mohli vyrazit. Dvě pozvánky do Hradce, jedna je na noční koloběžkování. A jestli vás tohle úplně nebere a berou vás takový auta jako Ferrari, Lamborghini nebo Porsche, tak můžete vyrazit na Hradecký polygon na Racing Motor Days a zároveň si tam i tyhle krasavce vyzkoušet. Další dva typy opět, moto a zároveň i cyklo, protože letiště Tchořovice Blatná, tam pořádají Ford Mustang Sprinty, a nebo pokud máte rádi kolo a rádi byste se někde projeli, tak cyklistické závody Prima Cup o víkendu na vás čekají v Opavě. Kdybyste měli cokoliv na srdci, co by stálo za zmínku, dejte vědět přes naší kysáckou apku. Za chvilku juknem taky na vaše zkazy, dáme další víkendový jukebox a z muziky Alexandra Sténa v tuhle chvíli i Samfeld.

0: Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
1: Za 2000 třeba romantickou večeři?
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce!
3: 7-7-7 každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Ano, víkend taky se pokračuje. Vím, doprava není žádná hitparáda. Hned se toho chytnul Vašek. Vašku, ahoj.
2: Ahoj, já vím, že jsi říkal, že není kam spěchat, radši o 10 minut později. Ale je rozdíl, že teď už vím, že je to o hodinu a půl později. Chtělo by to zahrát něco apokalyptického, něco šíleného, co nás úplně nakopne. Všichni dobře dojete, mějte se hezky.
1: Vašku, buď úplně v klidu, zastav, vystup.
3: Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka. A jestli máš srdce, tak to musíš cítit.
1: Takže asi tak. Tak pojďme na vaše zkazy, jsou tady konkrétně třeba od Peťuly. Peťulo, ahoj.
4: Ahoj Vítě, prosím tě, mohl bys nám zahrát písničku Love Message pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co poslouchají. Na dnešní den krásnej a grillujeme se sousedy, tak ať všechny mají krásný den, tak jako my. Zdravíme tě.
1: Grilovačky, pohodičky a Michael k tomu.
5: Posílám kysy všem našim nejmilovanějším maminkám a maminkám našich nejmilovanějších miminek a dětí. A nějakou hezkou písničku plnou lásky jim posílám. Díky, Michael.
1: Takže hrajem pro všechny maminy a hlavně pro všechny cestovatele. Tam se obrňte opravdu trpělivostí.

0: Ano, včera proběhla Megakiss Party v Ostravě. Díky vám všem, kteří jste dorazili. Teď už jenom zbývá očekovat naše sociální sítě. Facebook, Instagram anebo YouTube, kam pomalu, ale jistě začínáme sypat materiál ze včerejší Ostravy. A věřte, že už brzy se dočkáte i after videa. Pro vás třeba, co jste nemohli vyrazit, stálo to za to. Někteří dojeli domů i vlakem a oslavili zároveň i dnešní den, to znamená Národní den železnice. Nebudu úplně konkrétně jmenovat, kdo to byl, ale věřím, že se ve vysílání k tomu přihlá.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravu začínáme s Lubošem, povídej.
2: Zdravím posluchače rádia Kiss, chtěl by nahlásit dopravní nehodu v obci Dělá pod Bezjezem, na křižovatce, je to ve směru z České Lípy na Mladou Boleslav.
1: Děkujeme, já připomínám D1, 80. kilometr ve směru na Prahu, tam se bouralo. Bouralo se i v Praze, Šlikova ulice, Humpolec, Hálkova, Frýdek Místek, Frýdlanská, Uherský Ostroh, Hradišská a ještě dopravní nehoda v Ústí nad Labem, ulice v Důlce. Šťastnou cestu!

0: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
5: Náš víkendový kolega Honza Průcha dneska slaví narozeniny, momentálně je v autě, tak Honzo, všechno nejlepší od nás z KISu a

Alan Walker, Broken Strings, na Kissu. Zavolej mi do klubu 210 323 323 nebo nahraj hlasovku a já ti něco zahraju už za několik málo okamžiků. Tak stihnem toho docela hodně, doufám, že užíváte nedělní podvečer, všechno nejlepší blaženám, ty mají dneska svátek, dáme si Mirce prezident, dáme víkend a v tuhle chvíli i pohodovka pro vás všechny cestovatele, Edvard Maja.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Jarda by bohužel z telefonu vypadnul, tak jsem vzali náhradníka. Lada, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Lado, jaký byl prodloužený víkend?
2: No, tak pracovní.
1: Pracovní.
2: Na zahradě pořád bylo co dělat.
1: Hezky pěkně. Tak co zahrajeme pro tu nedělní pohodu, aby to bylo teda úplně dokonalý?
2: No, jestli to řeknu dobře, to Ice Moon Lucky Lucky.
1: I'm so lucky lucky. A komu zahrajeme?
2: Pro nejlepší rádio a pro všechny kysáky.
1: Super, tak mám to nachystaný. Zdravíme a zase někdy. Naschle a ahoj.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
1: Taky, čau čau. A ještě tady mám hlasovku od Verči.
3: Krásnou sluneční neděli tobě přeju a všem kysákům a ke mně do práce. Chci vzkázat jenom Honzovi Průchovi, že mu přeju všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně to zdravíčko a co mu ve všem daří. A chci říct na tu včerejší mega kiss party, že byla úžasná, moc děkuju. Akorát jsem se bohužel nedostala k fotkám s úžasnými moderátorama s váma, takže někdy příště na kiss party. Děkuji moc, moc děkuju.
1: Nevadí, fotky budou a bude jich tuna. Jukebox.

0: Sofia. Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Canada Miracle. To je muzika, která dozněla na Kissu právě teď. Včera jsme mluvili o běžeckém závodu Vltava Run. Běží se ze Šumavy do Prahy, samozřejmě ne jeden člověk, ale štafeta zhruba 375 kilometrů. A mluvili jsme i o tom, že tu akci uvádí Radek Hrdina. A pozor, nechal se zvyklat naší noční sovou a zároveň i zpěvačkou skupiny Holky Katkou Brzo Bohatou a dali si to spolu. Před chviličkou jsem z toho viděl video, tak pokud máte sociální sítě a ještě neodebíráte Radka Hrdinu, jak se podívejte, protože docela slušně si tam zanadával. Samozřejmě v rámci možností ne nic brutálního, ale bylo vidět, že to dal a že toho měl takzvaně plný brejle. Za chviličku dáme jukebox, dáme i další muziku, tak se těším na ně jednoho z vás, buď na telefonu 210-323-323 a nebo přes naší kysáckou apku Selena Gomez, Two Colors a nebo Backstreet Boys.
1: Radio Kiss. To nejlepší

0: Tady to drnčelo o 106, 210, 323, 233, linka obsazená a premiérově taky Markéta, ahoj.
1: Ahoj.
0: Fakt si se dovolala,
1: jo,
0: dopadlo to.
1: Jo, se dovolala.
0: No, paráda, ne, dobrý, pohodě.
1: No úplně super.
0: Jaký byl u vás víkend, prosím tě, jak musím tě, mám tě tady poprvý, tak musím tě vyspovídat,
1: no,
0: trošku, chápeš to?
1: Takže víkend byl skvělý, v pátek jsme měli grilovačku, vaječinu, takže úplně paráda.
0: A dneska bylo co, nebo sobota, povídej?
1: No dneska, sobota, to bylo takové klidnější, ale dneska byl den matek, tak jsem to přála vlastně svojí mamince, která tak jako ještě žije, jsem za to ráda.
0: Jasný.
1: Takže tak.
0: A chceme to někomu věnovat? Mamce nebo někomu dalšímu?
1: Jo, chtěla bych to věnovat, ne že jako jenom mamce, ale všem maminkám. Pak bych to chtěla poslat jakoby svojím dcerám, Naty, Elizabeth, svému manželovi Pepinovi, pak svoji kamarádce Marcel, svoji sestře Renči, manželově od Renči vlastně Janovi, no a svoji sestře Gabči a přítelu Břeškovi, takže tak.
0: Tyjo, naprosto vyčerpávající informace, doufám, že jsi vymenovala celou rodinu, protože jinak ti to dají sežrat.
1: No
0: hraju pro vás, mějte se tam krásně,
1: tak jo, super.
0: Cítím vonu lesa, nazdar, ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: No, pěkně to vypadá, krátce před 18. Pojďme juknout na silnice. Info od vás posílá Lírka.
2: Ahoj, pevný nervy na D11 od Hradce na Prahu, tak od 46. kilometru už to stojí, kolona má zhruba 4,5 kilometru.
1: Ono si nepomůžete ani, kdybyste se D11 vyhli, stojí D1, D3, D4, D10, tam všude zdržení, kde je to v pohodě, D5, D6, 7 i 8. Ale další místa, kde ještě potkáte dopravní nehody, samozřejmě pro vás mám. Ostrava Paskovská, Železný Brod, náměstí 3. května, Frýdek místech Opletala a v Praze Tukanec na Dobříské. Z dopravy vše.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budeme dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Shadow Zónu. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě.

0: již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Chtěl bych vám říct, jste to rádio na světě.
5: Poslouchám non-stop.
4: Nejlepší.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
6: Začátek dalšího květnového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a nebo déšť. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.
8: No, přemýšlím, že až pojedu domů, tak jestli nebude lepší jet na kole, jestli to nebude rychlejší. Tak doufám, že třeba ta doprava trošku povolí. Necháme se překvapit na vaše cesty, dáváme to nejlepší od 90. let. A tohle už je borec z Německa, Paul van Dijk a Foreign Angel. Krásný nedělný podvečer přeju.

Die Living, to je novinka od Davida Getty, která dozněla právě teď na Kissu. 18.06 aktuální čas, do 19. času Habakuk. Stihneme spoustu muziky a stihneme taky vaše dvě hudební přání. Dáme si další dva víkendový juboxy. Tak jenom připomenu, kdybyste náhodou nevěděli, 210-323-323, vytáčejte za chvilku a nebo taky můžete zkusit kysáckou apku, kam se nahrávají zkazy. Gala, Freed from Desire, Becky Hill a v tuhle chvíli je oblíbená věc, kterou tady na Kissu máme rádi a máme radost, když vám tohle můžeme hrát, protože vy to máte taky rádi, milujete to. Vladis a Nicole, žijem pro ten moment.

0: Jukebox.
1: Jdeme dál, krátce po 6:45 na telefonu už čeká Vojta, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau. Večer. Jaký byl víkend prodloužený, povídej.
2: Hele, dobrý, já jsem na brigádě, teď jsme akorát skončili, že točíme zmrzku, a takže pracovní, no.
1: Takže ale zase nějaký prachy vyděláno, ne, takže spokojený.
2: No jasně, rozhodně.
1: Tak aby to bylo dokonalý, vybrali jsme Pedro, komu zahrajem, povídej.
2: Bylo by to pro naše paní vedoucí a bylo by to pro všechny zmrzenáře, co třeba točí nebo dotočil a uklízej, a aby měl hezčí den.
1: OK, tak hrajem pro všechny zmrzlináře, mějte se tam dobře a zase někdy na kysu, čágo.
2: Ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdyby jsme se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Dámy a pánové, ještě zdaleka nekončíme, jedeme až do konce roku 2026, od pondělí do pátku v 7 ráno. Můžete hrát až o 7000 korun. Házíme tady kostkou a samozřejmě, co vám padne na kostce, krát 1000. Když vám padne 6, tak by to byla 6000, ale my k tomu přihodíme ten bonus, takže můžete vyhrát až 7000 korun. Pozor, nachystejte se.
2: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Blížíme se k finálové rovince, za chvíli startuje repríza Kiss parády od půlnoci, noční jukeboxy s Alexem a milá povinnost mě čeká právě teď. Poslední dva zkazy přes apku budu pouštět do éteru v rámci víkendového jukeboxu. Franto, ahoj.
2: Ahoj, tady Francesco. Mohl bych prosím nechat zahrát písničku pro svou lásku Wendy, kterou brutálně miluji. A díky, ahoj.
1: Asi tě akorát zrovna píše a ještě Svagy.
3: Čau, tady Svagy. Chtěl bych zahrát od Chemiků Galvanize. Jen tak pro krásnou neděli a pro všechny kysáky. Díkes.
1: Dobrá, už to roztáčím, bublá to pode mnou, Vítě Lesák se loučí, mějte se krásně, příští víkend se opět budu těšit. Ahoj.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Tak jo, tak jingle už může skončit, protože si to beru já, budu tady hulákat, budu tady mluvit při 466. vydání Kiss Parády na Kissu. Ano, tak dneska vás hezky obohatím o zásadní hity, které se třeba nikdy neslyšeli. DWBL Angel Above Me, to je šílenost. Kterou si dáme, hele, Eurovision Song Contest se blíží, tohle vás bude bavit. A protože nás teď poslouchá Gino Montesano, a.k.a. Aquagen, tak si dáme jeho novinku. Eternity, původně Snap. Nasadíme si je, dáme si novýho Kaiga. A hitovka se krásně povedla, jo, to je fenomenální věc. A bude i nová Emily, kterou znáte díky hitovce Borovička, tentokrát hit Máj. Emily a Ondrej Kandrát, tak Emily, na to se těším, ale teď Ragagabam, ano. Rodina Frlausu vždycky s těma vínama jede pěkně do rytmu, když slyší tuhle tu písničku v Eteru Rádia Kiss. Takže si dáme Ragagaga bombu. Dneska na 10. Hele, bylo to o prsa vietnamský plavkyně. Málem nám vylítli, tak hlasujeme, jo. Hlasujeme na Kiss.cz. Kdo nám ale vypadl letos, tento týden, DJ House Cat a Groove Coverage. Z toho jsem jako smutnej, protože písnička Never jako měla krásně našlápnuto, no. Dneska už ji neuslyšíte, no. Škoda, no, musíte hlasovat. Kiss.cz, teď už Ragagabam 10.

mě bavila, nebo How to say I'm sorry. Vzpomeňme ji na Party Alarm, to je jeden z těch startovních hitů. Krásně jim to jelo. Love Machine. No jo.

0: Jo. To jsou pecky, co? To je dobře, doufám, že vás to nenechává chladným. Teď přišel Polkín, 24-letý mladý sameček, který tomu dodal jako poslední vály a je z toho na světě hitovka Man of Eternity. Tak jo, fenomenální věc, která ještě ukáže svůj potenciál do konce hit, který hrajeme v denním vysílání, tak pro něj hlasujte na Kiss.cz. A já už ho pouštím. Kiss.cz, hlasujeme.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single,

Who Again, Paul Keane. The last eternity. The first, the last. A teď už devítka, Afrojack a David Guetta. Paráda. Místo deváté. Jo, asi jak tomu. To je hlásek jako koně pásek, co? Holka, pojď zpívej! Uhu!

Awake Tonight, je pravda, že všude, kde hostuje Sia jako zpěvačka s tím rozmanitým hláskem, tak tý skladbiče dává takový jako punc umění. A líbí se mi, jak to prostě vedou s tím Davidem Guettou a Afrojackem. Málo kdo věděl, že Afrojack vlastně dával dohromady single Titanium. A teď už zase jedeme někam jinam, protože já miluju legendární německý projekt Cascada, kde je vlastně už jenom ta blondětá zpěvačka, která nám položila základy třeba úžasným hitu Never Let Me Go, což je vlastně předposlední flak od Cascady. Nebo ve flaku s názvem Miracle. Natalie, tak se jmenuje tahle kočana. Made for me, nebo dáme Every Time We Touch, jo. To je ta utahaná verze, tu penis, ta se mi nelíbí. Jo, takhle se mi to líbí. No a utahaná nebude ani osmička. Felix Jen, Cascada, Boy You Turn Me, tak další řešeto v tom našem krásným českým rybníčku na Radio Kiss v DAB+, všude možně, kde si můžete dělat radost a poslouchat, tak to takhle berte na Kissu. 8, Felix Jen, Boy You Turn Me s Cascadou. Kiss Paráda.

0: Upside Down, obrácený svět, jak tomu říkám, náš Stranger Things. Nicméně teď jdeme na song, který znáte úplně všichni, že jo? Emily a Justice, pamatuju si, když jsem vysílal na Kiss Jižní Čechy v roce 2011, tenkrát mi volal do jukeboxu Franta a říká, hele, tohle je super písnička, nemohl bys to zahrát. A já pustil tu borovičku v roce 2011, nebo kdy to bylo v éteru Kiss Jižní Čechy, a od té doby se to hraje úplně všude. A vždycky, když se o tom bavíme s Emily a Justicem, tak říkají, hele, kdyby se tenkrát nepustil, tak nevíme, jak to dopadne. Je to krásný, co vlastně udělá jeden posluchač, který vám doporučí písničku. Takže zdravím právě Frantu a Emily, která s Markem Vosem v současné době jede velký bomby. Vy znáte třeba písničku After Party.
1: Nevím, čím to je, ale někomu tu strašně smrdí nohy.
0: Sakra, jsem se nepřezul, mám sandále v tom, mám ponožky, no nevadí. Slovenka!

0: tady novinka, protože máme máj, že máme 6. máje, nebo 10. máje, pokud máte nedělu po 19. hodině, tak si dáme novinku krásné, sympatické Emily a Ondreje Kandráče. Jmenuje se Máj. Lásky čas, máj, první máj. No, 6. 10. Teď ty Prahy, který si poslechněte, vohulte si dráťáky, je to pecka.
1: Kiss paráda, tip na hit.
0: A typický slovenský, že jo? Krásná, krásná práce.

0: láskou někoho.
1: Jo, Emily Maj. A my jdeme dál, hele, už to slyšíte, slyšíte trumpetu, jo? Trumpetu, no tak co vám pustím, jako? Timmyho trumpeta! Jo, ten byl úplně všude, jeho největší pecka. Freaks. Loni vyšel i remix od Dimitri Vegas Like Mike. V sobotu navštívil Duplex. Zahrál tu krásnou píšičku od Karla Gotta, našeho mága. Být stále mlád v úžasným trumpet remixu. Mě to tak mrzí, že jsem se do toho Duplexu nedostal, ale tak snad se potkáme s tím mým trumpetem na Tomorrowlandu. Každopádně teď je tady jeho aktuální hit, který mu pomohl, jak to říct, z blbýho období, kdy mu dělala zlé jeho partnerka, no tak, hele, ono bude vždycky líp. Timmy Trumpet Oaks na The Place, dneska numero 7, jdeme na to, sedmička. Kiss Paráda.

Tak lidi, já zhasnem, jo. I am! Myslíte, co přijde, že jo?

jsem si vzpomněl na svý vysílání na Kisu třeba před 12 lety, jo. Představte si, tohle jsem hrával ve svým odpoledním vysílání od 14 do 17 hodin takovouhle muziku, jo. Já spatuju, jak nám tenkrát volali, že se zaseklo rádio, jo.

Dubstep Drumec, protože Skrillex a Focus to jsou velký kámoši, taky ten Sonny John Moore aka Skrillex tam ve velkým přispěl. Subfocus, Elevate, dneska naše se, hysparádě. Hele, no to

0: novinka z číslem 2. Novej Kygo, Kelly's a Griffin Save My Love.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: To je zvolnění, co? Jste nabrat sílu.

má hloubku tenhle single Love Somebody, Save My Love a Kygo, Khalid a Griffin na KISSu, v KISS parádě 466. kolo. Sámi malou rekapitulaci. Na desíce Marko, Ragagabam, na devíce Afrojack Sia, David Guetta, Levy Tonight, osmička Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, na sedmičce Timmy Trumpet, Oaks, Another Place, šestka, právě teď Subfocus Elevate a z novinek Kygo, Khalid, Save My Love, dali jsme si i opravdu lahodnou novinku od Paula Keena, Kvagen Eternity. A teď už vstupujeme do pětky, kde je náš skvělej, milovaný, drahý kolega Jean-Luc. Už si všichni tady vážíme od A do Z. I vlastně na čarodejnice tady předved fenomenální set, kde zahrál Selavi od Karla Gotta v jeho remixu. No tak to nás taky posadilo na zadek. Teď ale jeho hit My Heart Will Go On. Myslím si, že Celine Dion, kdyby to slyšela, tak jako mu zatleská, řekne si, tak tohle chci zahrát pod Eiffelovkou, abys mi to produkoval, kamaráde. Jean-Luc, Nick James.

0: Celine Dion, původně tady Jean-Luc Nick Jay z Austrálie, takže australsko-česká spolupráce. A teď jdeme do Itálie. Gabri Ponte, komu si Gira, komu si Bala. Ano, Maurizio Bucalo, velká hvězda italský popový scény. K tomu ještě Gabri Ponte, asi ta největší hvězda taneční scény, italský italodenců. A ta spolupráce je fenomenální. Můžete pro ní hlasovat na Kiss.cz, ať už sladíte v neděli nebo ve středu, tak dáváte Kiss Paradu s Bassflickrem.
1: Kiss Parada.

0: Já jsem říct 6-7, ale ne. 4. Mauricio Bocolo. A teď jdeme na Eurovision Song Contest, který se letos chystá do Vídně, protože loni vyhrál rakouský pěvec. Jsem měl tu čest zrovna být ve Vídni, kdy to vyhrálo, protože se tam konal festival Millennium Beats, chci pozdravit Fabi, která to dává dohromady, 2000 festival. No a když vlastně skončil, tam se musel končit v 10 večer a ta Eurovize měla finále někdy kolem 11:30. Vy jste to viděli, ten masakr v té Vídni, jak tam lítali ty vohožnosti, úplně nadšená. Tam je to úplný, tam se to prožívá, Eurovision Song Contest. Já teda se upřímně přiznám, jsem asi úplně blbej, ale vůbec nevím, kdo letos jde reprezentovat Českou republiku do Eurovize. Takže, co je jasný, D-W-B-L, Angel Above Me, to je hit, který v Eurovision Song Contestu rozhodně bude. Run, Run, River, teď tip na hit na Kissu.
1: Kiss, Kiss paráda, tip na hit.

0: se dlouho nestalo, si říkám, to je nějaký dlouhý, ne? Tahle písnička má 4,5 minuty, představte si to, neskutečný, wow, krásný.
1: Jeď, brácho, bicykl, jeď, bomby, bomby, jeď, rozjeď to.
0: Jedem, 4,5 minuty na rok 2026, tři písničky by se vedly. Teď už Taylor Swift na bronzu, The Fate of Ophelia.

0: Ophelia na Kissu Taylor Swift, no to je nádhera. No a my si jdeme dát druhý místo, kde jsou WW a Scooter, Ray from Outer Space. Já bych si tak strašně přál, aby vyhráli. No ale to se chybělo nějakých 15 000 hlasů, to je velký rozestup. Tak jistáci, hlasujte, jo. Původně Kelly Family, teď Scooter.
1: Kiss paráda. Místo druhé. Scooter. WW. Welcome to the rave culture. Yes.

Taky sáci, jsme v absolutním finále dnešní Kiss parády a už nás čeká jenom první místo. Ale předtím malá rekapitulace na pece Jean-Luc a jeho My Heart Will Go On. Čtyřka, Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala. Trojka, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Na dvojce WWS Scooter, Rave from Outer Space. A ladies and gentlemen, stejně jako minulý týden, i tento týden bude zápasit na prvním místě nejlepší, nejoblíbenější BB Rexai New Religion. Já kdykoliv to slyším, tak jsem jako oviněný, protože to je tak krásně udělaný. Takže díky všem za to, že jste posílali hlasy. Posílejte i nadále na kiss.cz, protože vy děláte Kiss parádu. Kiss paráda je o vás a já chci poděkovat každému z vás, který ten hlas poslal. Number one, New Religion a překopaný Faithless, BB Rexa, jdeme na to. Kiss paráda.

nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtvý homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedávno pustit, když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Máme už minutku po půlnoci a to znamená, že startujou noční jukeboxy s Alexem. Pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Vánoční Jukebox.
1: Tak jo, kysáčata, kysáci a kysačky, všechny krásně zdravím, hezkou noc vám přeji, u mikrofonu je Alex a dneska mám trošku netradiční čas, většinou tady bývám na večerní jukeboxy od 8 do 12, nicméně dneska je to výjimka, jsem tady místo Kuby Krabáče a my jsme si to switchli, takže zase z úterý na středu v noci se můžete těšit na něj. To ale nemění nic na tom, že jsem připravený plnit všechna jukebox přání, která do mě nasypete, no a jakým způsobem to můžete udělat, vám samozřejmě mile rád připomenu. Buď to mi můžete zavolat sem přímo do studia na telefonní číslo 210 323 323, nebo využít aplikaci Rádia Kiss, kam mi můžete nahrát hlasovku, případně mi napsat textovou zprávu a tím vyřídit svoji objednávku. Moc se na vás těším, dneska jsem měl dlouhý den cestování tam a sem, byl jsem ještě ráno v Olomouci, teď už jsem zpátky v Praze, no a kdybych byl třeba někde v jiný části zeměkoule, tak bych možná mohl cestovat mezi Miami a Ibizou a tak se taky jmenuje náš další track, teďka vlastně první track, který si zahraju pro sebe a doufám, že i pro vás, doufám, že ho máte rádi tak jako já, Swedish House Mafia and Tini Tempat Miami and to Ibiza, takhle to je přesně. Pojďme na to, Radio Kiss.

0: Jukebox. Noční jukeboxy jsou v plném proudu, teprve startujeme, ale já už tady nejsem sám, protože jak jsem vám dával ty tipy, jak se spojit se mnou, tak jste samozřejmě využili možnost a už tady se mnou je na telefonu Lenka. Leni, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čauky, já tě zdravím. Tak co, ty jsi mi říkala tady mimo éter, že si úplně nemáš dobře, že tě startuje noční. Tak nezlepšil jsem ti trošku náladu, aspoň tím, že jsi zdovolala.
1: Jasně, že jo.
0: No hele, ale tím, jak jsi mi zlepšila náladu, protože ono tak, když jsme tady společně, tak ono nám to bude společně utíkat rychlejc. Tak to bude o to lepší. Ty jsi tady ode mě objednala písničku od Patrika Peltána, která se jmenuje teda velmi, velmi hezky Mám v Číči na lehátku. A abych ti pravdu řekl, tak to je první věc, o který jsem zjistil, když jsem přišel do rádia, že tahle písnička vznikla a že ji máme už v playlistu. A jsem sám zvědavý, jak zní, protože jsem ji ještě neslyšel. Že se na ní hrozně těším.
1: Je to fakt super, lepší jak originál.
0: Je to opravdu lepší než originál. No a prosím tě, tvoje nočka teďka bude kde?
1: Moje noční je v Luhačovicích.
0: V Luhačovicích. A co tam, co provádíš takhle přes noc?
1: Teď kontroluju tuby.
0: Dobrý.
1: Vyrábí se tady tuby na zubní pasty, krémy a tak.
0: Aha, hezky, hezky, no tak jo. Máš to až do 6 nebo do kolika?
1: Do 6 do rána.
0: Do 6. No tak tady budem spolu.
1: 2 hodinky spánku jenom, ale...
0: No jo, tak ale pak si to doženeme, to bude fajn. A hlavně my si takhle navzájem pomůžeme, pustíme si nějakou písničku a to bude utíkat jedna radost.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Tak ještě mi můžeš říct, jestli třeba máš nějaký přáníčko, komu to poslat?
1: I můžeme to poslat Honzíkovi Průchovi k jeho k narozeninám.
0: No jasně, určitě.
1: Pro všechny kysláky, samozřejmě i pro tebe do studia, když to ještě neslyšel.
0: Mhm, těším se na to.
1: Když jste se vyměnili.
0: No.
1: A pro všechny kysláky, noční řidiče a všichni, co mají noční, ať to zvládnou do rána.
0: Přesně tak, ať to zvládnou do rána, hezky ve zdraví a s úsměvem na tváři, tak tím pádem posílám...
1: S dobrou náladou a dobrou hudbou.
0: Hezky to říkáš, s dobrou náladou, s dobrou hudbou a jak to tady říkáme my na KISu, prostě be happy. Tak jo, měj se krásně Leni a pouštíme Patrika a jeho song Mám v Číči na lehátku.
1: Díky jo, ahoj.
0: Čauky, ahoj.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem a my jsme tady to dneska celý odstartovali písní Miami to Ibiza. A já bych na to chtěl navázat, protože jestli už plánujete dovolenou někam v létě, nebo možná i dřív, tak je dobré mít samozřejmě cestovní pas. A dobrá zpráva je, že český cestovní pas si drží naprosto luxusní postavení mezi nejcennějšími doklady světa. Umístili jsme se opravdu velmi, velmi vysoko. Kde konkrétně, to vám řeknu v následujícím vstupu, ale teď vám můžu říct, že jsme na stejné příčce, jako jsou cestovní doklady ze země Polska, z Nového Zélandu, z Malty, Estonska, anebo třeba taky i Chorvatska. No a u toho Chorvatska teďka zůstaneme, protože další song, který vám zahraju, je samozřejmě, vy už asi tušíte, Karma a jejich největší hit Sedam Dana na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, já jsem vám slíbil, že řeknu, na jaké příčce se umístil cestovní pas České republiky. No a věřte tomu nebo ne, jsme na 6. pozici, na 6. příčce, což je hodně, hodně vysoko. Jak už jsem říkal předtím, tak společně s námi jsou tam země jako Chorvatsko, Nový Zéland, Polsko, Malta, Estonsko a další. No a jak se to vůbec spočítá, ten žebříček? Je to velmi, velmi jednoduché. My vlastně sledujeme, do kolika zemí se můžeme dostat bez vízy, respektive si můžeme udělat vízum přímo na místě po příletu. No a pro ty, kteří mají český pas, je to celkem 183 zemí, což je obrovský číslo. Jenom teda pro srovnání, na první příčce je země, která vám dovoluje vycestovat takhle jednoduše bez vízy do 192 zemí, takže jenom o 9 zemí navíc a byli bychom na první příčce. No a sváně, jestli budete vědět, o jakou zemi se jedná, no nebudu vás napínat, jedná se o Singapur, takže Singapur zatím aktuálně nejlepší pas na světě, ale hele, 6. pozice je za mě velmi, velmi vysoká a skvělý výsledek. Ovšem, teď budeme cestovat dál a schválně, kam poletíme, protože jukebox si objednává Martin.
2: Ahoj Alexi, když už seš u té Ibici, zahrál by si od Al Capucina Welcome to Ibiza a bylo by to pro celou naši noční letku, pro Romana Taxil, moc, pro Babinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau koťa.
1: No tak to vypadá, že letíme zase zpátky na Ibicu, respektive takhle, já osobně jsem tam nikdy nebyl, ale z vyprávění tak nějak tuším, že tam je party neustále a myslím si, že stejně jako tady u nás na Kisu, tak jsou tam všichni prostě happy jak dva grepy. Jdeme na to Al Capucino a Welcome to Ibiza na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady mimořádnou zprávu. D1, 39. kilometr směr Praha. Je překládka nákladu, takže uzavírka. Počítejte, že se zdržíte klidně třeba i 3 až 5 hodin podle předpokladu. Takže bacha na to. Na exitu 41 Šternov. Jděte opatrně a raději oběďte. Díky. Kys.

0: Jukebox. 210 323 323 je telefonní číslo sem ke mně do studia. Můžete volat, případně využít aplikaci Rádia Kiss, kam se dá velmi snadno na jedno stisknutí nahrát vzkaz, audio vzkaz, případně mi můžete i poslat nějakou tu textovou zprávu. No a já vám potom mile rád pustím váš jukebox. No a teď už tady mám hlasovku a ta zní takhle.
1: Ahojky Alexi, prosím tě, mohl bys tam pustit něco svíčnějšího od Mobiho, Feeling Surreal, a bylo by to tobě do studia, ti to utíká, pro všechny kysáky a pro všechny pracující, a nám to taky utíká na to noční. Díky moc, Radomil, a zdravím Zirska, volume doprava.
0: Tak Radomil si objednal Mobiho, no a když bych to převedl na tu naši cestovatelskou cestu dneska, tak teď poletíme do New Yorku, protože Moby se narodil přímo tam, takže Amerika, no a samozřejmě Feeling So Real právě teď na rádiu.

0: Máme tady hodinku po půlnoci, noční jukeboxy v plném proudu s Alexem, takže volejte a pište.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tak kysáci, my pokračujeme v našich nočních jukeboxech a dneska to máme ve znamení cestování kolem světa. A já teda cestuju i skrz písničky, ale i vy cestujete kolem světa, protože vím, že mnozí z vás jsou teďka za volantem a jedou někam do ciziny nebo možná i po republice a ještě mají dlouhou cestu. No a samozřejmě i pro vás jsem tady k dispozici a rád vám zahraju nějaký ten jukebox. No a teď už budeme hrát pro Pavla.
1: Krásný večer, Alexi, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku Dimitri Vegas, Thank You? A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio. Pro tebe do studia, ať to s náma vydržíš do 6. A do Jirska to posílám taky. Tady Pavel ze Skotska. Čaute, krásný večer přeju.
0: Tak posíláme do Irska, do Skotska, posíláme všem, kdo má rád tuhle písničku Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto a Dido, Thank You, neboli Not So Bad na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Posloucháte noční jukeboxy na rádiu Kiss. Připomínám vám taky telefonní číslo semkaně do studia 210 323 323. Když zavoláte a dovoláte se, tak si můžete objednat jukebox a můžeme probrat třeba něco zajímavého, jak se máte, jak se mám já a co zajímavého u nás v životě. A myslím si, že přesně to si teďka řekneme i s Romanem, protože Roman už je tady na lince. Čau, Romane.
2: Čau, Alexi.
1: Čau, jsem se do toho úplně nějak zamutal, člověče. Tak co, jak ti jde nočka?
2: Jo, takový volnější po tým prodloužený víkendu, jako 14 stupňů, žádná zima, dobrý je to.
1: No, tak to je fajn. Ty jsi mě prosím tě mimo éter ptal, co jsem dělal v Olomouci a já to teďka řeknu všem, abys to nevěděl jenom ty, ale není to žádný tajemství. V Olomouci totiž v galerii Šantovka byla Miss Šantovka a vlastně já jsem měl tu čest, že jsem moderoval semifinále a finále dneska, takže to byla velká událost, hezký, krásný holky, všichni se strašně šikovali. Takže doporučuji, jestli jste na tom nikdy nebyli, tak doražte. Možná tam ještě někdy budu. No, ne, pozor, já jsem byl velmi profesionální, jo, ale dělal jsem tam, víš co, dělal jsem tu správnou show.
2: Ano, tak to má být,
1: přesně tak. Tak prosím tě, my jsme tady s tebou řešili, ty jsi mi dal na výběr dvě písničky, nakonec jsme se shodli, že dáme Era a Meno. Máš nějakou vzpomínku s tímhle spojenou, nebo je to prostě jenom oblíbená písnička?
2: Tak taková pohodová, no. Taková pohodová, když jedeš, víš, tím nočním městem, víš, takovým tím prázdným, úplně vybydleným, tak je to takový uklidňující.
1: Jo, že to máš jak takový videoklip noční, že si jedeš, posloucháš, koukáš.
2: Jasně, přesně tak. No.
1: Rozumím, no. Naprosto. No a já tě určitě nepustím, dokud mi řekneš vtípek, že jo?
2: Jasně, tak bude o farářích, takže jeden farář jde a potká druhýho a říká, co si to tady furt děláš? A prosím tě, někdo mě ukradl kolo tady jako před kostelem, že jo? On, víš, co já ti poradím? Jak budeš měnší, tak jak budeš říkat jako desatero, jo, a řekneš nepokradeš, a tak se jim upřímně dívej do očí a normálně ten, kdo sklopí hlavu, tak to stoprocentně byl. Na druhý den se potkají a říká, tak co jak dopadl? No člověče, začal jsem říkat desatero, došel jsem k nesmírníš a už jsem si vzpomněl, kde jsem ho nechal.
1: To je krásný, ale hlavně se mi, Romane, moc líbí, jak si to udělal tematický. To je vtípek tady o farářovi a další písnička a Meno, což je vlastně taky takovej.
2: Jo.
1: No, tak ať ti to dneska utíká, děkuji za zavolání,
2: jo,
1: krásný vtípek.
2: Ještě bych to chtěl někomu poslat.
1: Já ti vždycky od toho skočím, ale já vždycky to jakoby uzavřu, ale samozřejmě ten prostor máš, takže pojď, komu to posíláme.
2: No tak samozřejmě tobě, s kysákům, ale hlavně naši noční lece, jako je Koťa, Pítr, Šrek, Dědek, Bábina, David z Havebrodu, no a taky taxikářům, kamionákům, pekařům a holkám na benzínky, že jo?
1: No jasný, a taky všem farářům.
2: Tak nevím, jo.
1: Hele, měj se krásně, rád jsem tě slyšel, ahoj.
2: Taky, ahoj, čau. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex in the house, no a máme samozřejmě noční jukeboxy. Nicméně důležitá věc, nevím, jestli si to pamatujete, nebo jestli jste na to náhodou nezapomněli, ale včera 10. května byl Den matek. A pokud jste nepozdravili ty maminky, tak využijte, já myslím, že když to uděláte ještě jakoby dneska ráno, nebo nějakým způsobem si to vyžehlíte toho 11., tak to furt ještě se počítá a bude to platit. Nicméně pokud jste byli pilní a tady to máte za sebou, tak nezapomeňte, že dneska, 11. května, svátek slaví Svatava, což je jméno spojované s impulzivní energií, vitalitou a silnou osobností. V Česku je zhruba 4200 lidí, kteří toto jméno nosí, takže určitě Svatavy přejeme vám vše nejlepší k vašemu svátku. No a pokud si nemůžete teďka vzpomenout, tak kolik jich teda znáte, těch Svatav, tak si to můžete jednoduše spočítat a klidně to můžete udělat i německy, tak jako to udělal Modo se svojí písní Ein, zwei. No a tam teda počítal policisty. Jde si to poslechnout.
1: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute.

0: Noční Jukebox.
1: Noční jukeboxy na Radio Kiss jsou dneska se mnou, s Alexem, no a ještě máme spoustu jukeboxů před námi. Nicméně já bych vám chtěl připomenout, že mi můžete volat do studia na telefonní číslo 210-323-323, případně mi posílat hlasovky přes aplikaci Radia Kiss nebo i textové zprávy. Klidně mi můžete poslat i něco ohledně dopravy, všechno to tady pustíme ven, ať to máme dneska hezky, příjemný, hladký a hladký, myslím, tu cestu a prostě ať nás nic nezaskočí. Nicméně, teď už tady nejsem sám, protože na telefonní lince je Petr. Petře, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím Kyslávky a tebe hlasit do studia.
1: Čauky, čau Petře, co pak ty takhle děláš v noci, někam valíš?
2: Sedím na prdeli, točím volantem.
1: Točíš volantem, no tak to valíš v podstatě.
2: No, jedu směr Německu, no už jsem v Německu. No,
1: už jsi v Německu, tak to je ale zgute, tak toto, ta písnička předtím, to Einzwei Polizei, tak to bylo přesně jakoby takový tvoje antré.
2: Antré, nekoukáme, kde nejsou, kde jsou.
1: No tak snad tam někde, snad jenom tak v klidu koukaj a neotravujou, to je důležitý.
2: No tak, dneska se vlastně ještě unavení po víkendu, nechají nás být.
1: To jo, tak ale zase opatrně, že jo. Hele, ty jsi mi říkal, že chceš nějakou písničku pro ty maminky. Když tak. Teda ještě některý ty poslouchají, když nemůžou spát. Já jsem říkal, že pustíme Veronu, už si pro nás jedou, protože to tady, věř mi nebo ne, ale často ty maminky chtějí. Všichni to chtějí, to prostě oblíbená písnička, tak jestli s tím souhlasíš, je takhle v pohodě.
2: Jo, bylo by to pro maminky, pro všechny, co poslouchají, Kysáky.
1: Super.
2: Pro no. Celou firma Tomsa v Mladé Boleslavi.
1: No, tak doufám, že taky poslouchají.
2: Speciálně pro jednu paní maminku, ale to je taková ta matka kluku, takže speciálně pro ní.
1: Tak speciálně pro ní, dobře, dobře.
2: No, tak matka pluku. Tak.
1: Matka pluku, tak symbolická píseň už si pro nás jedou, tak jedeš si taky pro matku pluku potom.
2: Nebo... Ne, nejedu, to jsem právě pustil někam, matka pluka zůstane doma.
1: Jasně, jasně. Tak potom bude jiná písnička, vracím se domů, tak tam potom...
2: No můžeš... to ne, tam už není, to už chvála Bohu, tam to už není.
1: Jasně.
2: To je odsud kamionáku tady to, no.
1: Jasně, no jo, tak hele, tak si užij písničku, hlavně dobře dojeď, tam, kam máš namířeno a budu se těšit zase příště, tak jo?
2: Taky, hele, ahoj.
1: Děj se, ahoj, ahoj.
2: Děkuji službu.
1: Díky, tak tobě taky.
0: Kiss, Radio Kiss.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukeboxy s Alexem. Připomínám vám způsoby, jakým si můžete ty jukeboxy objednávat. Samozřejmě můžete zavolat přímo sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323 anebo využít aplikaci Rádia Kiss, kde můžete nahrát hlasovku anebo poslat taky textovou zprávu. A to přesně udělal Fíla, který mi píše konkrétně tohle. Ahoj Alexi, zatím dodávkou z Prahy pracovně na Ukrajinu jedu. Mohl bys mi zahrát od kapitána Jacka In the Army. Bude to pro tebe do studia a všechny řidiče, aby dojeli v pořádku do cíle. Díky. Fílo, samozřejmě ti to strašně rád pustím, hlavně aby ty si dojel v pořádku do cíle. Cesta na Ukrajinu asi není úplně nejjednodušší, tak hlavně ať v pořádku dojedeš a aby i ta práce, co tam máš v plánu, tak aby taky všechno bylo v bezpečí a v pohodě. No a já posílám kapitána Jacka In the Army Now. Parádní pecka z 90. Mám ji moc rád, jdeme na ní.

0: Je tady druhá hodina noční, no a na KISu jedou noční jukeboxy. Stále ještě s Alexem, jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KIS. Be happy.